Rádia Košice do Užaket a takto v piatok vám aj naďalej hráme na želanie a štartujeme tak víkend a Jana nám napísala, že jej vždy vyčarí úsmev na tvári akákoľvek skladba od skupiny Kabát. Tak snáď poteší aj náš výber, pretože z Rádia Košice si hráme Malú dámu.